Rádio Jižní Moravy.

Thank you.

5000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro celou jižní Moravu.

nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Pěkné nedělní ranko, milí přátelé, příznivci dechové muziky. Začala Rych paráda a ze studia Rádia Jich vás opět po týdnu srdečně zdraví také Franta Uher. Hornobojani z Horních Bojanovic, kapela, jejíž historie není oproti těm známým dechovkám třeba z těch Dolních Bojanovic až zas tak dlouhá. U zrodu na začátku 90. let minulého století stál nestor dechovky strýc Metoděj Hanák. Prvním kapelníkem byl bubeník Josef Mikel a tím dnešním je tenorista Jiří Friedberg. Takže to byly úvodní informace, no a teď už k muzice. Po úvodní orchestrální polce Švaříčka si poslechneme Valčík hrají a zpívají Hornobojani polku muzikantská a Valčík nádherný, krásný sen, tak ať ten sen, který se vám třeba dnes v noci zdál, pokračuje dál s naší dechparádou. Ať se vám krásně poslouchá.

Dobrý přátelé, je tady Dechparáda, máme taky nedělí a to z datem 7. června, kdy svůj svátek slaví Iveta a také Slavoj, takže všechno nejlepší. I moje dcera Iveta se určitě bude těšit na nějaký ten hezký dárek od tatínka, takže Ivetko, pokud posloucháš, slibuji, že se stavím, potěším se znoučaty, tak jak to dědové dělají a rád ti zavinšuju. Je to tak, přátelé, máme rádi svoje děti, svá vnoučata. Ale teď už pojďme k naší dechparádě. Dohrali nám Hornobojani a my si pozveme Valašku. Dcérky a ogary v krásných krojích a takový valašský odzemek si nic nezadá s naším slováckým verbuňkem a ještě k tomu sekerka pravá Valaška. Létající okolo hlavy, tož to je teprve paráda. Polka, neříkej nic, Valčík, s tebou se radovat, lásko. A ještě dvě polečky tam u té, a tam v té loučce, tak je to přesně, a do nebe nespěchám.

Dohrála nám kapela Valaška a my půjdeme do třetí části dnešního pořadu, do dnešní dechparády. Hat-trick znamená, že se vám něco podařilo třikrát za sebou a značí to velký úspěch třeba v hokeji. No, když střelíte tři branky, hlavně v NHL to oceňují tak, že na ledovou plochu naházejí kšiltovky. Například. A takový hat-trick se podařil dechové hudbě Sokolce ze Šakvíc, když třikrát za sebou zvítězila soutěži o zlatý hrozen Jižní Moravy. Nevím, jestli tam létaly nějaké ty širůšky na pódium, ale úspěch to byl velký. No a k tomu tato kapela přidala vítězství na Zlaté křídlovce, anebo první místo v soutěži Polkafest, a víme, že nás čeká hezký hudební zážitek, tak bych to zhrnul. Polka Líbezný kvítečků valčí, když jsme se namlouvali, a ještě jedna polička do foroty, a tu já mám osobně moc rád, Lanžotská Mája. No vidíte, ani ta nebude chybět.

Je to tak, přátelé, dohrála nám Sokolka a teď už se podíváme na naše dnešní oslavence. Milí přátelé, zahrajte písničku pro našeho oslavence Antonína Pechu, který oslavil 4. června 68. narozeniny. Milí tatínku a dědečku, hodně zdraví a pohody ti přejí družka Zdeňka, děti s rodinami a kamarádi. No a tentokrát to bude, když už tady byla ta lanžocká mája, tož jsem k tomu vybrala i tu kapelu Lanžočanku. A Valčík, frajárečko moja, zaspívá Břeťa Osička a milému oslavenci zaspívám také já, tož všecko nejlepší.

30. června byl ten slavný den, kdy oslavila naše skvělá maminka a babička Dana Loborová své narozeniny, své jubileum. S kyticí růží, které má tak ráda, přicházejí blahopřát zdraví a štěstí manžel Jenda, syn Pavel s rodinou a Natálka posílá dědovi za všechny velkou pusu. A k té pusince já přidám polku Mladá frajárka a kapela Bojané.

Milí přátelé, a teď si pozveme slavnou Moravánku, kapelu, která ovlivnila tisíce muzikantů nejenom u nás, ale troufám si říct po celé Evropě, no a zanechala svoji stopu také v Americe. A dočkala se taktéž státního vyznamenání, lépe řečeno kapelník Jan Slabák převzal z rukou prezidenta medaili za zásluhy v oblasti kultury. A nutno dodat, že konečně a hlavně také zaslouženě. Orchestrální polka Na zdraví, Valčík, a polka Napijeme se na zdraví a Křepická točka, to je autorský počin muzikanta Františka Jeřábka na závěr, nebude chybět.

Milí posluchači, a jdeme do finále Dechparáda s datem 7. června. Pomalu končí naše vysílání, samozřejmě pokračuje dál, tak ať vám i v tomto svátečním krásném dnu nedělním dělá radost a potěšení. Z Horonínského studia vás zdraví a na příští setkání se moc těší Franta Uher.

nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
0: Rádio Jih.

0: nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.

0: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.

0: to vrtně hrave, ne, vaše polučka si má CZ.
1: Ahoj, zdraví vás Harley a zmeme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Bílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Stupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Rádio Jih.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personální@vhsbřeclav.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
5: Hity, kterým rozumíte.
4: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
5: Od 9 do 10.

0: Hodina českých a slovenských hitů. Od 9 do 10 na rádiu Jich. Na rádiu Jich.
1: Když ti vítr

Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Hity, kterým rozumíte.
4: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 Mstav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Obec Šardice vás zve na oslavy 740 let od založení obce. Od 12. do 14. června vás čeká víkend plný zábavy. V sobotu folklorní pořad Rok na dědině, mužské sbory a večer šardický nářez s kapelou Queenie. Neděle nabídne dětské atrakce a přehlídku dechových hudeb. Většina programu zdarma. Více informací na šardice.cz. Přijeďte s námi slavit do Šardic.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
2: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
7: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
8: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
9: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
1: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
10: Skonto nábytek.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz.
2: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
3: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
4: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Matek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamatek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
5: www.oknamatek.cz.
6: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
7: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Zjistěte více na webu agrotekauto.cz. Opakuji, agrotekauto.cz.
9: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
10: Skonto nábytek.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Skonto nábytek.
12: Rádio Jih.

0: nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
2: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
3: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
4: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personální@vhsbřeclav.cz.

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: krásný malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Ranní káva, příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
4: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
5: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
6: Ahoj děti!
7: Jdeme na Cibuláčik!
8: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
9: Vystoupí Miro Jaroš, Čístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
8: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
10: Vidíme se na Cibuláčiku!
9: Vstupenky v prodeji na goout.cz.
11: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5. Skonto nábytek.
13: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101,4 FM.

0: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
2: Ferby Fest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, Zahraje, Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferby Fest 2026. 27. června, Velké Bílovice, Křástelka.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku.
1: Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
6: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
7: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
9: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
10: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.

0: zkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
4: Rádio Jih.

0: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Berbyfest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
2: Pedro tu bylo, když jsi měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když jsi myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz. Skonto na
4: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
0: Rádio Jih.

0: CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
7: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
8: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Matce Kratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
9: Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zočí Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.

0: mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personální@vhsbřeclav.cz.

0: Ed. Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

0: Vraťte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 M-Stav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Obec Šardice vás zve na oslavy 740 let od založení obce. Od 12. do 14. června vás čeká víkend plný zábavy. V sobotu folklorní pořad Rok na dědině, mužské sbory a večer šardický nářez s kapelou Queenie. Neděle nabídne dětské atrakce a přehlídku dechových hudeb. Většina programu zdarma. Více informací na šardice.cz. Přijeďte s námi slavit do Šardic. Ochotníci ze Šardic vás srdečně zvou na divadelní komedii Uděláte mě to znova? Představení se uskuteční v pátek 12. června o 8:30 večer ve venkovním areálu za starou školou v Šardicích. Čeká vás večer plný humoru, narážek a skvělé zábavy. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru pod širým nebem. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu raž pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Arlej a zveme vás na Ferbifest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Bílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gaycrasher, z oči v oči, civilní obranu, alkohol, tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferbifestu.
4: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.
5: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.

0: jistě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

pro dobrou náladu. Rádio Jih. I could stay.

0: korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz.
2: Ahoj, děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zočí Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.

Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin. Rádio Jih.

Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedroka Prohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 Mstav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Verbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: výkup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června, Velké Bílovice, Křástelka.
3: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
4: Nepoznávám své známé v dálce.
3: Vidím to na žejdla.
5: Při čtení se mi mlží písmena.
3: Vidím to na žejdla.
6: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
3: Vidím to na žejdla.
7: Při řízení mám neostrý pohled.
8: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla. Yeah.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personální@vhsbřeclav.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cimbula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

Kup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš přidávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.

0: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Aleš Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4.

0: nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
2: Rádio Jih.

nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

0: Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj, zatáčky, tuší se svět, jsem na sračky, vedle

Kup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
0: Rádio Jih.

0: CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku.
1: Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: Více info na www.radiojih.cz.